0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionů Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku a padaly teplotní rekordy. O víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle vrchní státního zástupce Radima Dragouna může být obava, že by Wolf mařil vyšetřování anebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informují polská média. Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou, které prohrálo 0-3, a nelíbilo se, že Lionel Messi nebyl vyloučen. Jak už padlo, zítra, tedy v sobotu, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a v Čechách se mohou vyskytnout bouřky.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Předseda ODS Kupka a místopředseda TOP 09 Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku či výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D Solbrach na Nové Dvory. Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho v pátek zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Postarší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. A fotbalový útočník Mohamed Tijani přestupuje. Nadále nebude působit ve Slávii a vrací se do Maďarska, tentokrát do týmu Nergáži. V sobotu bude jasno až polojasno, v Čechách čekejme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty tropické, 31 až 36 stupňů.
0: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionů Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku a padaly teplotní rekordy. O víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle vrchní státního zástupce Radima Dragouna může být obava, že by Wolf mařil vyšetřování anebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informují polská média. Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou, které prohrálo 0-3, a nelíbilo se, že Lionel Messi nebyl vyloučen. Jak už padlo, zítra, tedy v sobotu, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a v Čechách se mohou vyskytnout bouřky.

0: Beton. Tady je česká hudba doma.
1: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Předseda ODS Kupka a místopředseda TOP 09 Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku či výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D Solbrach na Nové Dvory. Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho v pátek zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Postarší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. A fotbalový útočník Mohamed Tijani přestupuje. Nadále nebude působit ve Slávii a vrací se do Maďarska, tentokrát do týmu Nergáži. V sobotu bude jasno až polojasno, v Čechách čekejme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty tropické 31 až 36 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionů Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku a padaly teplotní rekordy. O víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle vrchní státního zástupce Radima Dragouna může být obava, že by Wolf mařil vyšetřování anebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informují polská média. Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou, které prohrálo 0-3, a nelíbilo se, že Lionel Messi nebyl vyloučen. Jak už padlo, zítra, tedy v sobotu, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a v Čechách se mohou vyskytnout bouřky.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionů Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku a padaly teplotní rekordy. O víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle vrchní státního zástupce Radima Dragouna může být obava, že by Wolf mařil vyšetřování anebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informují polská média. Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou, které prohrálo 0-3, a nelíbilo se, že Lionel Messi nebyl vyloučen. Jak už padlo, zítra, tedy v sobotu, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a v Čechách se mohou vyskytnout bouřky.

kam taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

0: Pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Cesta

Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
2: A v něm jsi ty, celý můj svět,
3: laskavá nám.

0: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

kterej si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

počtu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Udeš veš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. Na ten však pověsím raději, naději.

když bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Rádiu Bonton začínají další zprávy. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Davy lidí si přes tropické počasí, které lákalo spíše k vodě, našli cestu do Kutnohorského parku pod Vlašským dvorem na gotickou slavnost Královské stříbření. Vedro špatně snášeli hlavně rytíři v těžkém brnění. Jednomu se během akce udělalo špatně a pořadatelé mu museli pomáhat ze zbroje. Princ Harry se chystá se ženou a dětmi navštívit v červenci Británii. Ubytováni by mohli být v královské rezidenci. Sedmiletý syn Harryho a jeho ženy Meghan a jejich pětiletá dcera by do vlasti svého otce přijeli poprvé po 4 letech. Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0-0 s Kapverdami nastoupí v neděli na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už na podruhé nebudou chtít zaváhat. V případě vítězství by se přiblížili postupu do vyřazovací fáze. Neděle bude jasná až polojasná, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Ze zpráv je to vše. Příjemný poslech Rádia Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Rádiu Bonton začínají další zprávy. K návrhu na širší osvobození od poplatků pro Českou televizi bude vláda asi neutrální. Vyplývá to z podkladů pro pondělní schůzi kabinetu. Stovky zaměstnanců veřejnoprávních médií se kvůli nesouhlasu se změnou financování zapojí v pondělí do jednodenní výstražné stávky. Davy lidí si přes tropické počasí, které lákalo spíše k vodě, našli cestu do Kutnohorského parku pod Vlašským dvorem na gotickou slavnost Královské stříbření. Vedro špatně snášeli hlavně rytíři v těžkém brnění. Jednomu se během akce udělalo špatně a pořadatelé mu museli pomáhat ze zbroje. Princ Harry se chystá se ženou a dětmi navštívit v červenci Británii. Ubytováni by mohli být v královské rezidenci. Sedmiletý syn Harryho a jeho ženy Meghan a jejich pětiletá dcera by do vlasti svého otce přijeli poprvé po 4 letech. Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0-0 s Kapverdami nastoupí v neděli na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už na podruhé nebudou chtít zaváhat. V případě vítězství by se přiblížili postupu do vyřazovací fáze. Neděle bude jasná až polojasná, ráno zejména v Čechách lokálně mlhy. Během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Ze zpráv je to vše, příjemný poslech Rádia Bonton.
0: Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,